uši dá jazyk psí, srdce matky kočičí, tlamu zmije dračí krev, ďábla mléko z hadích střev, skřípoto stří střely plesk, skřeky skřetů střepů třev.